0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

Let's go. Fine.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. All the hits.

0: zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Nová hudba.
1: Zákulisí.
0: Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera.
1: To nejlepší z Fajnu na Socials.
0: Fajn. Míň vybírání, víc Fajn. Fajn.
2: It's summer.
1: Fajn.
0: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: All the hits.

0: Vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chci

0: nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online.
9: Online.
8: Jsme na DAB+. Plus.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
10: Brněnská AZ Tower možná zanedlouho přijde o svůj titul nejvyšší budovy v Česku. Stavební povolení od Prahy 13 totiž dostal projekt Top Tower. Má jít o budovu 126 metrů vysokou a tedy o 15 metrů vyšší, než je právě AZ Tower. Měl by ji protínat obrovský vrak lodi od umělce Davida Černého. Tom Holland přiznal, že jsme ho ve filmu Odyssea vůbec vidět nemuseli. S přijetím nabídky prý váhal. Nakonec ho přesvědčila Zendaya, když mu ze srandy pohrozila, že ho opustí, pokud roli nevezme. Původně se totiž Odyssea kryla s natáčením novýho Spidermana. Zelenina ze zahrady rovnou na talíř. Pokud to pro tebe není možnost, nezavrhuj zeleninu, která je mražená. Podle odborníků si třeba brokolice, špenát nebo hrášek díky zmražení udrží víc živin než ta, kterou si koupíš jako čerstvou.
11: Fine.

dobrý ráno všem, co právě vstáváte. Máme 6. hodinu přesně při pátku. Zvládli jsme to. A možná si říkáte, proč vlastně neslyšíte Fikyho? Takhle, před pár minutami mi přišla zpráva. Čau, je to V. Já jsem zaspal. Tak píšu, pohodě, hlavně dojeď v pořádku. A nepiš, pokud jsi za volantem. No tak buďte jako fuky, pokud jste za volantem, rozhodně nepište. A doufám, že jste alespoň dneska nezaspali a že to má ráno, máte po něco lepší než fuky. Do té doby, než fuky přijede Dominic Fike, White Keys nebo Milky, Mail Grab jejich The Way You Are. Pak už tady budeme znát komplet a pak už budeme řešit ty důležitý témata, který tady pro vás máme nachystaný. Tak krásný, dobrý ráno!

0: Bumps Matoma All Night. Něco se nám dohrává a něco si možná zpíval Fiky po cestě do práce. Fiky, krásný dobrý ráno a krásný dobrý ráno všem, co právě posloucháte.
1: Dobré ráno, lidi.
0: Jak to, že jsi zaspal, mi řekni.
1: Já nevím, mě včera večer přepadla nějaká asi letní únava, protože jsem usnul třeba už v 8 hodin.
0: OK.
1: A spal jsem. A prostě nic mě nezbudilo.
0: A tebe nezbudil budík?
1: Vůbec nic.
0: Nikdo?
1: Nic. Nikdo. Nikdo.
0: Pes.
1: Pes ani nikdo. Pes se vykadil v přecíni. Nic prostě. Nic tě nezbudilo.
0: Jak se jelo ráno?
1: Takzvaně na turka. Ale pozor, nebyla ohrožená ani jedna sanitka, ani žádný sanitární vozidlo, jo? To bych jenom rád.
0: Ale tak to bere, ne? OK. Víš, co jsem chtěla v tuto chvíli lidem vlastně říct?
1: Ne, možná ani ne.
0: Včera se týřoval film jménem Odyssea.
1: Ano.
0: A ten film sbírá naprosto skvělý recenze.
1: Je to banger.
0: Málo kdo dá pod 4 hvězdičky tomu filmu.
1: Fakt to.
0: A na ČSFD už to má 82%.
1: Na ČSFD 82. Mm-hmm. To není možný.
0: Takže to znamená, že jsme natýřovali film, který bude banger. A že by si na to každý měl zajít.
1: Tak to běžte, lidi, dneska je pátek.
0: Takže pokud nemáte co na vráci, rozhodně se běžte pojádat na Odysseu. Klidně nám potom dejte vidět i váš názor. A pokud jste to viděli, 724634634, pojďte nám dát vědět. No a do té doby.
1: Do té doby další skvělý songy, třeba Tiffany Arey, Say Vertigo nebo Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run, právě jako na Fajnu. Vamos! Exclusive new music. Yeah. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: pak nebudou chybět tři random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Damiano David, jeho Next Summer, páteční ráno a tady jsou nějaký fakta od nějakýho Fikyho. Tak pojďme na to.
1: Jenom nějaký. Random fakta.
2: Když se koale nepodaří najít partner, tak to prostě vzdá a jde spát. Tenhle fakt velmi připomíná nás lidi, s tím rozdílem, že my neděláme rozdíly v tom, jestli se něco podařilo nebo nepodařilo něco najít. Prostě jdem spát, protože druhý den vstáváme do práce ve 4. To, že potom zaspíte, to je věc druhá. Páry, které spolu cestují, bývají ve vztahu spokojenější. Tak já doufám, že se počítá i společné cestování každý ráno do práce. Jinak nevím, kdy to má člověk stíhat cestovat. A Messiho levá noha je pojištěná na $900 milionů. A pak, že byly v showparku drahý holky. Morning Boost.

0: extrémní bangros takhle po ránu. Loot Metafix, jejich Big City Life. 4 minuty před 7:15. Dámy a pánové, pokračujeme dál za chvilku.
1: Deštivý tanec nebyl Rain Dance.
0: Ano.
1: Dave Thames, tohle je něco si za malý okamžik tady v éteru rozhodně dáme.
0: A co si rozhodně taky dáme, bude letní pečka, která zní následovně.

0: Hezky. No, to nedělej, to, nech to na písničce, prosím tě, jo.
1: Tak takhle za chvilku. Morning Boost.
2: Fajn. Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
6: Tahitské léto v Aquapalace z Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to?
8: Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
14: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
15: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
16: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
21: My name is Somber.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: Back to the hits.
25: Right, babe.

0: One Republic, jejich Ain't Worried na Fajnu. 8 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, je tady klasický song fight. Co to znamená?
1: Dvě písničky. Jednu jsem vybrala já, druhou Fiky, a vaším úkolem je rozhodnout, která vyhraje a která bude hrát v éteru. A pojďme si říct, že dneska jsme se s Fikem vsadili, že ten, kdo prohraje, bude muset písničku toho druhého zpívat v kanceláři před všemi, který tady v práci máme. A možná vám to dochází, ani jeden z nás není dobrým zpěvákem.
0: Můj za sebe. Tak dámy a pánové, 724-634-634, pojďte nám někdo zavolat a rozsoudit, kdo dnes vybral líp. Dva naprostý bangry. Jeden stane jako vítěz, druhý jako poražený, ale ten druhý, co prohraje, tak aspoň uslyší celý patro. Pojďte zavolat a rozsoudit tenhle ten fight. Věříš si dneska, Wendy?
1: Jo, docela jo. Teda doufám. Záleží, kdo zavolá. 724-634-634. Pokud nezavoláte, my tady zůstaneme a budeme se hádat.
0: Fiky vyhraje kontumačně.
1: No tak to v žádném případě.
0: No, vypadá to, že zatím nikdo nevolá. Tak to je blbý. Tak hlavně, že mi máma píše, že poslouchá. Hele, už píšou.
1: Ale kdyby volala tvoje mamka, tak nevím teda.
0: Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Krásné dobré ráno, Filip.
1: Čau Filipe, jaké máš ráno?
2: No, jako klasický ráno.
1: A neříkej nebo pracovní hlavně.
2: No jo.
0: Zaspal jsi dneska nebo ne?
2: Ne, už jsem skoro v práci.
0: Tak to máš o něco lepší ráno jak já. Odkud nám voláš?
2: Z Prahy.
0: Z Plzně? Hmm.
2: Z Prahy.
0: Jo, dobrý, já už jsem se lék. Tak jo, hele, jdeme na to. Mým úkolem je rozhodnout, jaký song je lepší, OK?
2: Mm-hmm.
0: Tak jo, první věc, co tady máme, zní takto.
1: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
0: Co na to říkáš?
2: Za mě velice příjemná hudba.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli bude příjemný i to, co přijde teď. To zní následovně.

0: co to bude?
1: Já bych jenom chtěl říct, že to je docela podpásovka, protože jste se žánrově úplně minuli. oproti včerejšku, kdy tam byly obojí dramové věci, tak dneska trošku oříšek.
2: Ano.
1: Ale... Je to Dua Lipa dobrá, ale klasika je klasika, no?
0: Vamos! Let's go! Let's go!
3: Ne!
0: Let's go! Yes!
3: No!
0: Kluci, držej spolu! Vendy, takže zpíváš?
3: Nespívám.
0: Zpíváš Dua Lipu.
3: Ne Dua Lipu, to tvoje. Jo.
0: No tak jo, tak o to líp ještě.
3: Ještě o to.
0: Tak jo, moc děkujem za telefonát. Měj se krásně a nádherný výběr. Musím říct, že fakt se ti to povedlo.
1: Mějte se krásně.
0: Tak čau.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Čekis. Nespívám tohle.
0: Ale zpíváš.
3: Ne, nespívám.
0: Chceš říct tajemství?
3: Ne.
0: Jak jsem vyhrál tenhle ten song fight?
3: Ty jsi ho podplatil.
0: Ne. Já jsem si včera vzpomněl na hru Last of Us, tady ta songa. Díky tomu to tady máme teď. Jdeme na to. Morning Boost.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Vojáci v Americe, kterým už bylo 30, budou testovaní, jestli mají dostatek testosteronu. Podle amerického ministra obrany Pita Hexeta zajistí ideální hladina mužského pohlavního hormonu u vojáků ty absolutně nejlepší výsledky. Sýrový nitě jsou top, ale dávej bacha, kde je kupuješ. Na Slovensku si

0: aplikaci ani registraci, která je k prodeji potřeba. Nudíš se při cestě letadlem? Možná to mají podobně i piloti. Jeden pilot z Velké Británie si dal při zkušebním letu takovou práci, že svojí trasou na oblohu napsal I am bored. V překladu nudím se, výsledek celku na obloze bohužel vidět nebyl, zaznamenala ho aplikace na trasování. Fajn.
1: Pozor si dejte na D5C na 105. kilometru ve směru na Plzeň, tady je nehoda nákladního vozidla, je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, pozor taky na D1 mezi 317. a 318. kilometrem ve směru na Ostravu. Taky tady pro změnu srážka nákladňáku a dodávky na místě policie České republiky. A velký špatný na silnici 272 u obce Semice, okres Nymburk. Tady bohužel osobní automobil narazil do stromu, policie jede na místo a probíhá vyšetřování nehody. Tolik dopravy, teď už Morning Boost.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: jako pomalu probuzení.
1: Já teda moc ne.
2: Že jsme všichni v práci.
1: Ano.
2: A nezaspali jsme.
1: Ano. Dámy a pánové, za malý okamžik budeme zjišťovat jednu věc, kterou na lítání podle mě nesnášejí úplně všichni. Prozradíme za okamžik, co to bude. Bude tady 7 statečných, ale do té doby samozřejmě další songy.
2: Beyoncé, Sweet Dreams, nebo teď už Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe.
1: Tak jeďte opatrně. Morning Boost. Fajn.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls na Fajnu, 13 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, tady dnešní
1: Bizar dne.
2: Bizar dne.
0: Britské aerolinky zrušily let z Barbadosu do Londýna, protože posádka měla příliš velkou kocovinu. To chcete, no? Že se stane něco takového, jako to se stane. Když přijedete na Barbados, tak zase jen tak jako neodjedete. Tam snad jako alkohol teče i jako z kohoutku prostě na vodu. I balená voda má na etiketě napsáno, obsahuje procento rumu. Ale spíš se divím, že jako fakt ty aerolinky řekly, že ten let rušej kvůli tomu, že má posádka kocovinu. Místo toho, aby řekli, já nevím, že se stal bird strike do motoru a že se teď musí čekat na nějakého specializovaného avionika, aby to jako přišel zkontrolovat. Nebo kdyby řekli, že utíká kapalina z nádrže, nebo já nevím, že je nalomený křídlo, že se klapky nevysouvají tak, jak mají. Všechno by bylo přijatelnější, než říct, hej, sorry, my rušíme váš let, protože posádka je totálně nasrát.

0: Zara Larsson, Lush Life na Fajnu, krásné dobré páteční ráno, 17 minut po 7 hodině, pokračujeme dál za chvilku v éteru.
1: Něco, co vyhlížeme všichni takhle při pátku, je to víkend.
2: Ano.
1: Jeho In Your Eyes. Je to prostě v našich očích.
2: To jsi řekla krásně, Ven.
1: Děkuji.
2: Kromě toho, tak tady bude Sigma. Pro všechny Sigmy. Song Nobody to Love. Tyhle songy za malý okamžik, pak dáme 7 statečných, který měly být už teďko, ale nevadí, jak jsme to prokaučovali. Morning
3: Boost. Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Ratatarararata, trička ratatadadadarata, pojď.

0: Takhle z rána do pohody. Weekend je in your eyes. Na fajnu, v půl osmí. Dámy a pánové, je tady něco nečekaného.
1: Žena z Brazílie si koupila letenky. Někam prostě chtěla na dovču, nebo za někým letěla. Koupila si a připlatila si za místo u okna. Přišla rodina s dítětem a dítě chtělo sedět u toho okýnka taky.
0: Ne.
1: Tak jí řekli, doufám, že to dítě pustíte, a ona ho nepustila, protože si za to místo prostě zaplatila. Oni ji natočili, hodili to na Instagram.
0: A teď ji linčují veřejně.
1: Teď ji veřejně linčují a ona kvůli tomu ztratila práci.
0: Až takhle?
1: Mhm.
0: Za to, že jsi nepustil sednout malý dítě k okýnku?
1: Jo.
0: Protože brečel?
1: Ano.
0: Ty kokos.
1: A tak jsme si řekli, vy jste ti nejlepší soudci. Pojďme rozhodnout, jestli udělala správnou věc, že to dítě nepustila k okýnku, anebo to dítě měla pustit. 724-634-634 potřebuje 7 statečných, 7 z vás, kteří tuhle tu záhadu vyřeší a můžeme jí tak pomoct. Pojďte volat.
0: No, dámy a pánové, čas je omezený. 724-634-634, měla žena pustit dítě sednout, ano nebo ne? Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Kuba je na drátě.
0: Čau,
1: ahoj, Kubo, co ty si myslíš?
2: Myslím si, že určitě ho pustit neměla, protože si prostě za to zaplatila a děti v letadle jsou prostě občas otravný.
0: No.
1: OK, díky za tvůj názor.
0: Bereme dalšího, měj se krásně.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Kdo je další?
1: Halo, halo, kdo je tam?
3: Ahoj, Klára.
1: Ahoj, Klárko, co ty si myslíš?
3: No, rozhodně ho pustit neměla.
0: Mm-hmm.
1: OK, OK.
3: Zaplatila si, je to její místo.
0: Dobře,
1: díky
0: bereme
1: za názor. Měj se krásně, ahoj.
3: Čau.
0: Čau, čau. Kdo je další? Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Nikolo.
0: Ahoj, Nikolo. Díky,
1: co ty si myslíš?
4: Já si myslím, že kdyby připlatili ty rodiče za to, že to zaplatila a nabídli to, tak bych to dítě pustila možná, ale jinak ne.
0: Dobrá.
4: Takže za mě ne.
1: OK. Ne.
0: Dobrá.
1: Okay. Třikrát ne.
4: Mějte se.
1: Měj se krásně. Ahoj. Máme tři ne, ale ještě potřebujeme další 4 lidi.
0: A to za malý okamžik. Tak buďte připravený zavolat. Za malý okamžik rozsoudíme, jestli žena měla pustit sednout dítě nebo ne. Do té doby Alex Warren. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my new-

0: Alicia Keys je Underdog. Tuhle chvíli dohrává na Fajnu. 5:03. No a my musíme dořešit jednu zásadní věc.
1: Řešíme, že žena z Brazílie letěla letadlem někam? Proč nevíme? Každopádně si zaplatila místenku nebo sedadlo u okna. No a přišla nějaká rodina, která měla ubrečené dítě, který chce sedět u okna, a tak začali otravovat tu ženu, že snad to brečící dítě k tomu oknu přece pustí. A ona řekla, nepustí. A když jí začali nahrávat, tak si dala sluchátka, začala ignorovat. No a to oni to potom pustili na Instagram a začalo to být virální. Žena teďka nemá práci.
0: Kvůli tomu?
1: A my se ptáme vás, jak tohle to vidíte. Měla to dítě pustit k tomu okýnku, anebo ne? Máme to zatím 3 hlasy pro ne a potřebujeme další 4 z vás pro to, abyste rozhodli, jak to bude.
0: 724634634, pojďte nám zavolat a říct nám svůj názor. Někoho máme na drátě, dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Po telefonu Emma Gladys.
0: Ahoj.
1: Ahoj, co ty si myslíš?
2: Že ne, protože si to místo už vlastně zaplatila. Takže no, si myslím, že by měla sedět tam, kde to má zaplacený, a ne u okna.
1: OK.
0: Bereme
1: díky,
0: názor.
1: Díky za názor. Měj se krásně. Ahoj.
2: Jo, tak shodnou.
0: Kdo je další? Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Zdravím, dovolal se Radek.
1: Ahoj, co ty si myslíš?
3: Já si myslím, že bych to udělal úplně stejně. Jakože to děcko se může dívat ze sedačky vedle mě, takže...
1: OK, díky moc, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
3: Mějte se.
0: Koho máme dál? Dobré ráno, kdo tam?
4: Peťa, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Peťo, tak co ty?
4: No tak já hlavně vůbec nechápu, proč je z toho takovýhle issue, když je to přece vlastně úplně jasný, že to dítě tam jako neměla pustit, takže to udělala úplně správně.
1: OK, OK, díky tak za názor, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Tak jo?
1: Myslím, že je rozhodnuto, ale poslední člověk na drátě.
0: Přesně. Ahoj, dobré ráno.
5: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, kdo je tam a co si myslíš?
5: Tady je Honza a já bych teda to děcko taky nepustil, bych teda samozřejmě mám pochopení pro děti, ale když už si připatím sedadlo u okýnka, tak to není jenom kvůli tomu, že koukám z okýnka, ale že se nemusím zvedat, když děti courají na čůrání a nemusí teda další dva lidi, který se děje.
1: No. Okay.
5: A pokud rodiče chtějí, aby dítě sedělo u okýnka, tak ať mu ten místek taky připlatí. Ale není to jenom o tom okýnku, je to i když chcete prospat cestou, abyste se nemuseli zvedat, že děcko jsou rána čurání.
1: Rozumíme tomu. OK, díky za názor, měj se krásně, krásný pátek, čau.
5: Čau.
0: Dámy a pánové, je rozhodnuto. Pani to udělala správně, tak prosím, vraťte jí práci. Chudák ženská.
1: Bylo to jednoznačně řečeno. 7 lidí, 7 stejných názorů.
0: Fakt
1: a
0: jako...
1: my oba dva s tím ještě k tomu souhlasíme.
0: A tohle se tady jako nestává, že my dva bychom se zvedli na něčem shodli a dalších 7 z vás by se shodlo s náma. To je fakt něco crazy. Tak jo, máme to vyřešený, pokračujeme dál. Za malý okamžik třeba Fastboy nebo taky Lady Gaga. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Naštěji už tam budem?
9: Přestaň! Štěj mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: hoře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Back to the hits.

0: Fastboy Beautiful Life na fajnu, 7 minut před 8 hodinou, dámy a pánové. Je za náma pomalu další týden a další týden uběhl i na vile Are You The One v reality show, kde soutěžící hledají lásku a my hledáme bizarní momenty. A tady na fajnu je vidíme mezi prvními a proto...
1: Můžete nabíhat na náš YouTube kanál, kde jsme jako Fajn Radio, protože před pár hodinami vyšel další podcast Posedlý Are You The One, který moderuje Alberto a Kristýnka. No a jako jedni z mála právě vždycky vidí ten jeden díl dopředu a díky tomu vlastně mají takovej větší nadhled a pohled na to, takže jakmile dokoukáte Are You The One, můžete si pustit jejich názory.
0: Je to tak, natočí reakci a pak z té reakce pak si točí ještě další reakce. Dámy a pánové, takže YouTube Fajn Radio, no a taky třeba Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. Tam jsou totiž taky nějaký reelska a tak útržky. My pokračujeme dál, tady Tim Impala, Jenny, jejich Drákula.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni

0: právě teď na fajnradio.cz. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.

tehdy ještě jako Sven Liebig nechala úředně změnit svoje pohlaví, což bylo považováno za účelový. Skvělá zpráva. V pražský zoo se narodilo 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlýho. Tenhle druh se v Praze rozrostl naposledy před 8 lety. Zatím to vypadá, že k vidění by měly být od poloviny srpna. Ani s rychlovlakem se všechny problémy cestujících nevyřeší. Německý rychlovlak musel na okraji Hamburku neplánovaně zastavit. Ve vlaku začal docházet toaleťák a tak vlak vedoucí vyběhnul z prostředku nakoupit několik balíků. Fajn.

0: Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Víte, proč je krásný? Protože je pátek! Let's fucking go! Dámy a pánové, pokračuje Morning Bush na fajnu v tuhle tu chvíli. Za malý okamžik mrkneme na nějaký nový komiksový věci. Nebo spíš ze světa komiksu, do světa komiksu půjdeme. A samozřejmě se koukneme na nějaký ty nový songy, co takhle při pátku vyšly.
1: Do té doby věci, co známe jako Duke Damon, Ocean Drive, to teda znáš, neboj se. A taky teďka Eva Farná, její Perpetuum Mobile.
0: Tak vámo. Morning Boost. Fajn.

0: Něco, co nám teďko dohrálo na fajnu 11 minut po 8 hodině. Krásně dobré páteční ráno. Dámy a pánové, Batman 2 se vrací. Respektive se nevrací.
1: Respektive se vrací, ale oddaluje se jeho vrací. Už po několikátý nám totiž odložili pokračování s Robertem Pattinsonem.
0: Ne.
1: A tentokrát je to až na rok 2028.
0: Ne.
1: Jak nám to mohli udělat?
0: Jo.
1: To je jediná věc, která od DC za něco stojí. A oni to pořád oddalují.

0: Harry Styles, American Girls, tady na Fajnu. 18 minut po 8 hodině, dámy a pánové.
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
0: Sedmý ročník závodu Red Bull 400 se vrací. Možná si říkáte, proč by se dělala nějaká akce, nějaký závod jen na běh 400 metrů. Jojo, 400 metrů má skokanský můstek, který je třeba vyběhnout, abyste stanuli v cíli. Závod, který je pro ty nejodvážlivější běžce, pro ty největší fréry. Závod, který se poběží 8.8. v Liberci.
2: A vy tam můžete být. Máme tady pro vás totiž běženky a máme je na našem Instagramu. Takže utíkejte na Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. Najděte příspěvek, kde je soutěž právě s Red Bullem a splňte podmínky, které tam jsou napsané. A už 8.8. v sobotu můžete běžet. A věřím tomu, že to bude náročný.
0: Bude to náročný a pozor, dneska je den, kdy budeme vybírat výherce, takže poslední příležitost. My pokračujeme dál, za chvilku Ré, Hey, Where is my husband?
1: Red Bull 400, 8. srpna 2026 na ještě

0: CS. Cover star nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
3: Ekokom.
0: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce

0: Ava Maxi, Spot a Fake, takhle zní playlist na fajnu, takhle zní ráno na fajnu. V 8:30 ráno. A protože je pátek,
1: máme tady pro vás novou hudbu.
0: Je to tak, New Music Friday je tady, 3 songy, které vyšly právě dnes, my je tady pro vás máme připravený a pojďme si je v tuhle chvíli představit. Jako první song tady máme tohle z toho. Jak vypadá den, je po ničem netoužem. Dámy a pánové, tohle to je Viktor Kal, taky Grey 256. Jak vypadá den, který nezačne bouřit. Song s názvem Jak vypadá den. Pohodě, za mě pohoď.
1: Jako nečekala jsem tyhle dva společně.
0: Já docela jo.
1: Ale je to dobrý.
0: Já jsem si říkal, že jako jednou se to stane.
1: OK.
0: A teď to přišlo. A zní to dobře. Kromě toho, tak tady máme taky jednu reprezentantku naší Next Generation. Saranov. A jí nesnáším, co snášíš. Někdo o ní říká, že je taková česká Gracie Abrams.
1: Malinko. Je? Yeah.
0: Hele, když už jsme u té Gracie Abrams, tu máme tady taky. Ta vydala dokonce celý album. Album s názvem Daughter from Hell. No a na tomhle albu se objevil právě tenhle ten song, který teď trenduje v České republice, Good Reasons.
1: By the way, celý album má asi 17 tracků.
0: 17?
1: Mm-hmm.
0: To je vado.
1: Dala si zabrat. No,
0: smákla. No tak uvidíme, co se dostane k nám do playlistu. My se teď ale pojďme podívat, co už máme v tuhle chvíli playlistu. By the way, tyhle songy všechny teďko najdete už na Spotify nebo Apple Music. Co najdeme teďko u nás v playlistu, tak to bude třeba Sombr nebo taková Taylor Swift.

0: Good Neighbor, Stay Home. Minutu před 8:45. Dámy a pánové, než se s váma tady před víkendem z Vendy rozloučíme, pojďme si představit songy, které nás tady budou ještě chvilku doprovázet společně.
1: Jedna z nich je Mr. Know-it-all, tedy Swims.
0: Může být v pohodě absolutně v cajku. Co je taky v cajku? Je tohle. Dámy a pánové, možná to máte taky, ale mě tenhle ten song připomíná takový ty TikTok edity, AI edity, takových těch kočičích příběhů. Já vím, že mi půlka lidí nerozumí, ale někteří moc dobře vědí. To je přesně tenhle ten song. I'm unstoppable. Tyhle songy za malý okamžik a od 9 hodin už Andrea Kaučka její Music Boost. Morning Boost.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude
10: zdejší,
11: všude je fajn.
12: To je krásná kuchyň.
13: Je, a jak je praktická.
12: Je,
13: to bych chtěla domů.
14: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
15: www.junointerier.cz.
16: Využijte váš prostor.
17: All the hits right here.

0: Kelsey a taky je Unstoppable na Fajnu 6 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce. I takhle při pátku jsme to zvládli. Teda, jakž tak jsme to zvládli.
1: No, ty jsi to moc nezvládal teda.
0: No jo, no. Vedny, co se ti líbilo dneska nejvíc?
1: Hodnocení letu u okýnka a zaplacení si toho místa.
0: To bylo dobrý. Mně se nejvíc líbilo to, jak jsem přišel asi o 20 minut pozdě.
1: Je mi to úplně jasný, opravdu.
0: Dámy a pánové, mějte se krásně, užijte si víkend. Slyšíme se zase v pondělí od 6 hodin. A teď už Andrea Koce Kaučka.
1: Mějte se krásně.
0: Jak je načiná?
1: Jak jsme trefili to jméno, že jak? Andrea co?
0: Kocek.
1: Kocek.
0: Tak třeba příští týden.
1: No. Mějte se, ahoj.
0: Čekis.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava...
6: Tak, Mironet,
5: klikni dvakrát.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Jsme online.
13: Online.
12: Jsme na DAB+.
13: Plus.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
14: Poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna musel opustit svůj dům v Děčíně. Policie ho totiž na 2 týdny vykázala kvůli podezření z domácího násilí na jeho manželce. Zároveň mu dočasně zabavila legálně držený zbraně. Sam Foldyna zásah potvrdil, vinu ale odmítá a případ nechce blíž komentovat. Do Japonska dorazily pekelný vedra a bořej tam i ty nejpevnější tradice. Vláda v Tokiu pozastavila přísnej dress code pro státní úředníky a ti tak do práce můžou vyrazit v kraťasech. V zemi, kde je formální oblek absolutní nutností, je to opravdová revoluce. Cílem je ulevit od horka a ušetřit za klimatizaci. A slavnej MMA fighter Carlos Vémola po jarním rozchodu s manželkou Lelou moc dlouho single nevydržel. Paparazzi ho v Olomouci vyfotili s mladou blondýnkou, která jako by Lele z oka vypadla. Carlos prostě ví, co má rád a nehodlá to měnit.
15: Fine. Dobré ráno, v rychlosti mrkneme i na silnice. Opatrně, v Českých Budějovicích v ulici Plzeňská je hlášená nehoda dvou osobních vozidel. Bouralo se taky, prosím vás, na trase Turnov a Praha D10 12. kilometr, tak i tady počítejte se zdržením. No a kde se zdržíte, je určitě Brno, ulice Královopolský tunel. Tady je, prosím vás, uvízlý vozidlo, už to řeší policie, ale pokud možno, tak se tomu vyhněte.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Music Boost.
17: Andrea Kautzka.
18: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Fine. Je to neskutečný, je to skvělý, je to úžasný, je tady pátek, lidi, já vám přeju krásný start dopoledne, pojďme si to jako vždycky prostě užít, teď jsme co nejdřív prostě doma z té práce, no a ty 4 společní hodinky prostě utečou jako voda. Je tady start Music Boostu, Andra za mikrofonem, no a jdem na to.
17: Music Boost, give me 5.
15: Give me 5 songů na dnešní rozjezd. Vy posloucháte, já mlčím.

Love Tonight. Tohle je Šaus, který nám uzavírá dnešních 5 songů na rozjezd. Máme tady pátek, konečně, a hlavně pátek, při kterém si připomínáme smajlíky. Ano, dneska máme, prosím vás, den emotikonu, jo. Asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že svět smajlíků je podle mě jeden velký chaos, že každý prostě chápe ty významy jakoby různě. A právě kvůli jakoby smajlíkům se často podle mě dostáváme jakoby do zbytečných konfliktů. Klasika smajlík prostě, který mrká, jo. Nejvíc ironický smajlík, který by se buď měl zakázat, anebo používat opravdu jenom v krajních případech, když už někoho fakt jako definitivně chcete poslat jakoby do háje. A přesto ho starší generace používá úplně jako smajlíka na pohodu. Jo, že opravdu jakoby naši rodiče neberou prostě mrkáče jako nějakého ironického frajera, ale naopak úplně takového pohodového týpka a posílají to prostě na všechno. Jako to je docela mega vtipný, ne? Jako divný. Nebo takový ten klasika smajlík s vypláznutým jazykem. Tohle, když vám prostě týpek pošle, tak to je jasný jako red flag toho, jako že pane bože, tak ty seš fakt jako mega úchylnej. A i přes toho starší generace používá jako haha, sranda. Jaký smajlíky vnímáte jako vy, že tak jako trošku rozdělou generaci? 724-634-634. Dejte mi o tom vědět, no a za chvilku si dáme nějaký písničky. Bude tady Topic, Fireboy, Nico Santos a jejich Buddy. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
11: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
12: Hurá! Více informací na

0: e-shopu, kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Pretty on paper, tohle je Rue Gail. Dáváte si dnešní Music Boost na fajnou. Já jsem si naivně myslela, že budeme řešit smajlíky, ale spíš řešíme to, že naše rodiče jsou mega divní. Jeden smajlík, několik možností jako pochopit. Pravdu je, že vždycky daná generace toho emotikona prostě vnímá stejně nebo podobně, ale problém pak nastává, když chcete prostě si napsat s někým buď starším nebo mladším, jo. To jako prostě asi nejde změnit. Možná by na to měla být nějaká jako speciální příručka. Kuba píše, moje máma neumí používat smajlíky zeleniny a podle toho, co zrovna vaří, tak takovýho smajlíka pošle. A to mě hodně baví. Jakože je to vtipný, je to takový hravý. Moje máma zase třeba nepoužívá smajlíky vůbec a to si myslím, že je ještě horší, než je používat blbě. Protože jakmile nenapíšete žádnýho smajlíka, tak to je takový jako, aha, ty jsi na mě naštvaná, nebo jako co se děje, jo? Kristýnka napsala, moje máma za vším píše mrkáče a já se vždycky naštvu. Mrkací smajlík, největší ironie prostě současnosti, to se nesmí používat. Taky někdo napsal, že smajlík s vypláznutým jazykem je chlípnej. Já musím říct, že po tohle se ráda jakoby podepíšu, protože opravdu smajlík s vypláznutým jazykem, a kdo to ještě používá a jestli jo, tak nedělejte to. Asi se shodneme teda na tom, že prostě svět smajlíku je opravdu velký chaos a možná je řešení to si psát jenom jakoby se svojí generací. To je pak v pohodě. To je pak v pohodě. Ale prostě s rodičema, hele, tak si s nima nepišme prostě vůbec. A je to vyřešený. Tohle je fajn.

0: Dominik Fajk, jo, White Keys, to je song, který nám dohrává na Fajnu ve 3:15. Jeden z vás posluchačů se jmenuje Kuba a má dneska narozeniny. Zrovna teď pracuje ve své dílně a zrovna teď napsal jeho kamarád Radek, že by mu chtěl prostřednictvím rádia popřát všechno nejlepší. Takže Kubo, všechno nejlepší. K narozeninám ti dárek poslat nemůžeme, nevíme ani, jak se jmenuješ, kde seš přesně, ale můžeme ti věnovat písničku. Za chvilku Michael Jackson. Až to uslyšíš, tak tohle je pro tvoje narozky. No a samozřejmě vy ostatní to taky můžete poslouchat. Jo, sice nemáte narozeniny, ale je pátek a oslavovat bychom co? Měli všichni. Music Boost. Music Boost.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
6: všude zdejší, všude je fajn.
7: My name is Somer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
12: Fine.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: tohle všechno na našich socials. Fajn. Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš

0: Hudba.
1: Hvězdy. Zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Padla druhá minuta po desáté hodině, no a na Fajnu je s náma Matěj.
3: Ukrajinou včera otřásaly protesty. Stovky lidí vyšly do ulic potom, co prezident Zelenský odmítnul do nový vlády nominovat dosavadního šéfa obrany Michaila Fedorova. Lidi konec úspěšného ministra považují za obří chybu a oblíbeného politika, který skončil po demisi premiérky Svěridenkový, chtějí okamžitě zpátky v úřadu. Kapitán Chesley Sullenberger, legendární pilot, který v roce 2009 nouzově přistál s Boeingem na řece Hudson v New Yorku a zachránil stovky životů, oznámil smutnou zprávu. Lékaři mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. 75-letý hrdina se ale nevzdává a o nemoci chce otevřeně mluvit. A FIFA oznámila, že na závěrečném ceremoniálu před nedělním finálem mistrovství světa ve fotbale vystoupí populární americký streamer iShow Speed. Před startem soutěže totiž vydal skladbu Champions, která se rychle stala virálem. A teď se s ní na pódiu připojí k hvězdám jako Tom Cruise nebo zpěvák Robbie Williams.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Když vám někdo volá nějaký cizí číslo, zvednete to? Nebo spíš napíšete? Dneska údajně telefony nikdo už nebere, je to pro naší novou generací, no a my to trošku zdrbneme. Řekneme, jestli je to pravda, jestli ne. Taky si dáme samozřejmě dnešní rubriku, i ta nebude dneska chybět, no a doplníme to playlistem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, anebo právě teď Lola Young.
1: Music Boost.

Drop Dead, to je song od Olivie Rodrigo. My jsme se vydali v Music Boostu na fajnu. Prosím vás, představte si takovou tu situaci, kterou všichni moc dobře známe, že vám volá cizí číslo. Co uděláte? Starší generace bez váhání prostě zvednou telefon. Jo, klasika, ti nemají problém s ničím ani s nikým, ale prostě my ostatní ty telefony většinou nebereme. Zprávy, SMSky, e-maily, to všechno je prostě jakoby v pohodě, ale cizí číslo? To prostě ne. Na sockách se tomuhle fenoménu prostě vás říká colergy, alergie zvolání. A mě zajímá, proč nebereme ty telefony. Já vlastně nevím, jak to úplně jakoby sformulovat, protože je to takový divnej jakoby druh stresu, podle mě. Protože to není určitě to, že si říkáme, ježiš, tak to bude nějaká blbost, někdo nám zase bude prodávat přes telefon jakoby hrnce, tak na to kašlu. To není tohle. To je prostě takový asi divný. Asi víte, o čem já mluvím, že prostě radši napíšeme SMSku dobrý den, teď nemůžu telefonovat, co potřebujete. Pak zjistíme, o co go, že nám prostě volá tenhle člověk s tímhle a my se až pak rozhodneme, jestli mu zavoláme zpátky. Ale prostě proč jsme se začali bát zvedat telefony? 724-634-634. Nebojte se, když mi teď zavoláte, tak teď udělám výjimku a teď to zvednu. Tohle je fajn.

8 minut do půl 11 na Fajnu. No a my prostě ty telefony zvedat nebudeme. I vaše zprávy tomu prosím vás nasvědčují, že prostě naše generace to tak má a vlastně taky píšete, že to nedokážete jakoby popsat, proč to tak je, ale je to prostě stresující. Dokonce Honza napsal, že telefony bere, ale že vždycky u toho má jako cítí jako velkou nervozitu a já si myslím, že to jakoby asi je nějaká generační prostě nemoc a my se s tím prostě budeme muset jenom jakoby zžít. To znamená, jestli vám někdo nevezme telefon, tak pravděpodobně má tuhle jakoby alergii a prožívá velmi stresující jakoby okamžik a situace, tak se na něj prosím vás nezlobte. Napsala nám Ladunka, dala nám takový doporučení, co dělat třeba v případě, že vám volá nějaký jakoby spam nebo nějaký prostě call centra nebo někdo, kdo vám prostě chce nabízet, jsou neotvorní

0: Naší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Víte, že autobaterie obsahují pro přírodu i člověka celou řadu nebezpečných látek? Společnost BMW Czech Republic SRO se hlásí k individuálnímu plnění povinností a zajišťuje vám možnost odevzdat vysloužilé automobilové baterie zdarma na místa zpětného odběru. Více na bmw.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Naštěji už tam bude.
6: Přestaň. Štěj mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
16: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Berg alias Avicii, Chic Romance, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu, no a tohle je taky dnešní Lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Největší důkaz dospělosti je, když po sexu nehledáš kalhotky, ale i balgin.
2: Tohle je Fajn.

0: Sheeran, taky G-Hard, Take Pride. Tohle je Music Boost. Tohle je fajn. No a co si budeme, teď je takový ten ideální čas, 10:45, udělat si dobrý kafe, dát si v té práci, pokud můžete, pokud řídíte třeba nohy na stůl, nohy nahoru, všechno vzít, hodit za hlavu, je pátek a začít si ho užívat, no a ladit tyhle songy. Tiffany Aris, tahle německá zpěvačka, zpívá o tom, že je v životě důležitý mít aspoň jednoho člověka, který vás prostě podrží v nepříjemné situaci. My s tím samozřejmě souhlasíme. Head Heart, Joel Corey. Přesně tyhle dvě pecky za chvilku, tak laďte fajn. Music Boost. Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Páteční dopoledne s Fajnem. S Fajnem. S Fajnem. Tohle je song Talk to Me, Damiano David. První ročník úspěšný reality show ze zahraničí, poprvé v České republice. Are you the one? Já připomínám, že se blížíme už do finále, takže si ještě také ke konci, prosím vás, dejte náš podcast, který se na YouTube po Fajnu jmenuje Posedlý Are you the one? Dělej ho moderátoři Alberto a Kristýnka vždycky jednou týdně, no a teď vlastně už budou poslední díly. Tak nás pojďte podpořit, pojďte si to dát, protože prostě kdo nemiluje bizáry a kdo nemiluje reality show. Jestli jste z České republiky, tak prostě milujete obojí. Takže Posedlý Are you the one jenom pro vás. Já musím říct, že mi tahle reality show dost chytla a taky to docela ve mně vždycky vyvolává zajímavý jako emoce. Třeba jako včera ten Vális, na mě to skočilo na sociálních sítích, jak pronesl, že opravdu terapie nejsou jako vůbec důležitý a že nejlepší je jít na pivko a ne vyhazovat jakoby peníze za nějaký terapie. A přesně takovýhle lidi ty terapie potřebují nejvíce. No a třeba takovýhle prostě, takovýhle hlody se tam dozvíte. Takže si to teď ještě pojďme dávat. We got that hit. Fire.

0: Sleduj Fajn.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
11: Třetí minuta po 11. hodině a tohle je Matěj.
12: Čínská policie zadržela českého občana. Peking oznámil, že je vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čína zároveň ostře zkritizovala Česko za údajně bezdůvodný zadržování čínského novináře, který je od ledna ve vazbě. Šílený rodokmen bude mít dítě narozený v americký Nebrasce. 61letá žena tam totiž porodila svou vlastní vnučku. Odnosila ji jako náhradní matka pro svého gay syna a jeho partnera. Miminko vzniklo ve zkumavce z vajíčka zeťákovo sestry a spermatu jejího vlastního syna. A je tady hudební comeback desetiletí. Zpátky do kin totiž míří Alvin a Chipmunkové. V roce 2028 dostanou novej reboot u příležitosti svých 70. narozenin. Navíc se z Chipmunků mají stát i influenceři, kteří budou v rámci marketingu komentovat popkulturní dění na sockách.
11: Fajn. Opatrně v Praze, a to v ulici Klihářsk, a tady prosím vás srážka dvou osobních vozidel, stejně tak jako ulice Zlatokorunská, tak takže v Praze opatrně. A no a za nehodu hlásíte taky v obci Smržovka u Jablunce nad Nisou v ulici Malostranská. Tady prosím vás už probíhají vyprošťovací práce, tak projíždějte opatrně a jezdíte bezpečně.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
14: Music Boost.
10: Andrea Kautz. 5, 4, 3, 2, 1.
11: S 11. hodinou mám na vás, prosím vás, zásadní otázku pro tenhle pátek. Jak poznáte na první dobrou typického Čecha? Co je zkrátka takový naše znamení? 724634634. Tohle je Music Boost a skáčeme do další hoďky.
9: Music Boost.
11: DJ Fresh, jeho Gold Dust. Jo, dobrý song. Tohle je ten správný páteční vibe, dámy a pánové. Tak se to pojďme užít.

Sheeran, Martin Garrix. Tohle je dnešní Music Boost. Tohle je dnešní fajn. No takhle. Pivo do ruky, ponožky do sandálu. Takhle vypadá správný Čech. Teda aspoň podle vás. Já jsem na vás před chvilkou měla zásadní otázku pro tenhle pátek. Jak právě na první dobrou poznáte takového toho typického Čecha? Jo, že kdyby jsem třeba přijel někdo ze zahraničí a my bychom mu měli ukázat takové, jak vypadá správný Čech, jak by vypadal. A podle vás, a já s tím možná i trošku souhlasím, je to člověk, co má prostě ponožky v sandálech a pivo v ruce. Kouká na hokej, pořád fandí, řeší politiku. To je podle mě prostě typický Čech. Je to někdo, kdo v létě nadává na to, že je vedro, v zimě, že je zima, a když se objeví prostě sluníčko, tak první věta většinou je no jasně, stejně to dlouho ale nevydrží. Tak nechci jako nás házet do jednoho pytla, ale myslím si, že tak procentuálně jakoby bychom mohli se shodnout na tom, že jako Češi jsou takový, ale hlavně, ať vypadáme jakkoliv, ať držíme v ruce jakkoliv, pojďme už si společně opravdu jednou provždy říct, že ponožky do sandálu nepatří. Prosím vás, já si myslím, že v dnešní době, kdy opravdu se o tom už strašně mluví a dělají si všichni o tom jakoby srandu, tak všichni víme, že je to opravdu jako velký fopa, a i přesto je to hodně častý. Takže prosím vás, pojďme se na tenhle druh outfitu vykašlat a pojďme prostě vymyslet něco jiného. Klidně choďme bez bot, ale prostě ponožky do sandálu ne.

0: připadat normální. Ale normálně zkusme si dát takovou výzvu, že když najdeme, potkáme někoho, kdo má ponožky v sandálech, dejme mu prostě lapáka. Ať si to prostě pamatujou, že se to nemá dělat.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Please welcome One Republic. One Republic. Hi, this is One Republic. Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
2: I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
1: Blackpink. Welcome to the show. Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
7: je fajn. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Vaším dopoledne. Páteční Fajn Rádio. No a co si takhle v srpnu vyrazit někam na ještět?
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
0: 8. srpna se na ještědu poběží Red Bull 400. Prosím vás, je to běžický závod v kategorii ženy, muži a taky čtyřčlenný štafety. Běž se bude čekat 400 metrů do prudkýho svahu. Je to akce, která se vrací po 5 letech a vypadá opravdu jako cool. Jestli rádi běháte nebo naopak neběháte, ale chtěli byste začít, tak pojďme do toho prostě všichni společně hezky na ještědu, ne? 8. srpen připomínám. No a abyste se díky nám dostali opět někam zadarmo, tak na našem Instagramu ještě dneska, je to opravdu jenom do dneška, právě soutěžíme o 2 běženky, neboli o 2 registrace na tuhle akci. To znamená teď šup na sociální sítě Fajn Rádia a prosím vás, udějte to hned. Znáte se, zapomenete na to a pak vám to uteče. Uteče.
1: Red Bull 400. 8. srpna 2026 na ještědu. Více informací.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Troje Hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

No a já vám musím akutně říct, že budeme mít mrakodrap. Praha bude mít takový malý New York, no dobře, tak budeme mít jenom jeden mrakodrap, ale myslím si, že je to dobrý začátek. Jmenuje se to Top Tower, bude to v Nových Butovicích, získalo to prosím vás už stavební povolení, no a až se to dokončí, tak to bude nejvyšší budova v České republice. Bude vysoká 126 metrů, jako to není malý, 126 metrů, bude to mít 44 pater, bude tam několik bytů, necelých 300, budou tam kanceláře, obchody, kavárny, dokonce i vyhlídka. Samozřejmě ještě nevíme, kdy se to jako začne stavět, ale víme, že se to bude stavět. A to je dobrá zpráva. Tohle je fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slavy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet,
2: klikni dvakrát!
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
6: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
0: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
2: This is Beyonce.
3: Hey, this is Halsey.
4: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
11: Poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna musel opustit svůj dům v Děčíně. Policie ho totiž na 2 týdny vykázala kvůli podezření z domácího násilí na jeho manželce. Zároveň mu dočasně zabavila legálně držený zbraně. Sám Foldyna zásah potvrdil, vinu ale odmítá a případ nechce blíž komentovat. Do Japonska dorazily pekelný vedra a bořej tam i ty nejpevnější tradice. Vláda v Tokiu pozastavila přísný dress code pro státní úředníky a ti tak do práce můžou vyrazit v kraťasech. V zemi, kde je formální oblek absolutní nutností, je to opravdová revoluce. Cílem je ulevit od horka a ušetřit za klimatizaci. A slavný MMA fighter Carlos Vémola po jarním rozchodu s manželkou Lelou moc dlouho single nevydržel. Paparazzi ho v Olomouci vyfotili s mladou blondýnkou, která jako by Lele z oka vypadla. Carlos prostě ví, co má rád a nehodlá to měnit.
12: Fajn. Na trase Hradec Králové a Hořice se bouralo, je to dálnice D35, tak počítejte se zdržením, stejně tak jako obec Hulín je ulice Záhlinická, tak i tady je hlášená bouračka 2 osobních vozidel. No a bouračku hlásíte taky v ulici Hraběšická v obci Vikýřovice u Šumperka. Tak opatrně a bezpečně.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Music Boost.

doufám, že si všichni hezky pěkně užíváte dnešní pátek. Ano, je to tady. Zase jsme to, prosím vás, dokázali a dotáhli jsme to až do konce pracovního týdne. No tak to pojďme prostě s dobrou náladou ještě doklepnout dneska. Pojďme to oslavit. Startuje Music Boost a jeho poslední společná hoďka. Music Boost. Ale už Nico Santos, jo, Human Being. Na

Go, tohle jsou Chemical Brothers. Tohle je páteční poledne na Fajnu. No a jižní Čechy jsou minus 4 miliony. Teda takhle, jedna paní z jižních Čech uvěřila podvodníkovi, který se vydával za policistu, to znamená falešný policista, prosím vás, jo? Je to nový trend v podvodech, tak si na to sakra dejte pozor. Na druhou stranu si říkáme jako, pojďme si říct, že je to docela kreativní, že to není jako prostě obyčejná krádež, má to aspoň nějaký děj, má to nějakou strukturu, nějakou snahu si aspoň sehnat prostě uniformu, jo? Neříkám, že to jakoby se toho zastávám, to vůbec ne, ale říkám si, že i podvodníci to mají docela těžší a těžší v tom, že se vždycky jakoby na tu jejich novou techniku přijde a oni musí sakra vymyslet něco nového. Takže teď je to pro vás falešný policista. Nevím, co bude příště. Falešný kominík třeba, nebo nevím, jestli to tady ještě už nebylo, že prostě přijde kominík, má vyčistit komín a u toho mám prostě vyčistí trezor. Já doufám, že jsem teď nikomu neporadila. No nic, nechme to radši bejt a pozor prostě na policisty. To je úplně i na ty falešní, i na ty pravý. Tohle je fajn. Fajn.

0: dnešní pátek. Já doufám, že ho máte krásně, jestli ne, tak vám zkusím teď zlepšit náladu. Jestli jste dopoledne nestihli lubriku, tak si ji dáme teď.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Největší důkaz dospělosti je, když po sexu nehledáš kalhotky, ale...

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší

0: Od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

Páteční odpoledne, dáváte si ho, doufám, že dobrovolně, s fajnem a děláte rozhodně dobře. A řekněte mi, co děláte, když se vrátíte po náročném večeru domů. Tak ano, asi se všichni trošku motáme a bojujeme se sebou, ale po čem jako první sáhnete automaticky? Tak jasně, je to asi voda, vyprošťovák, kafe. No asi se shodneme na tom, že nejvíc je to kola. Jo, že prostě potřebujeme při kocovině okamžitě pít kolu. Možná je ale čas to trošku změnit, mám pro vás takový menší tip a prostě je na čase přidat na seznam ještě Sprite. Prosím vás, nějaký vědci z Číny teď dělali nějaký rozbor všech různých nápojů a zjistili, že právě Sprite je nejlepší lék na kocovinu, protože pomáhá vlastně rychleji odbourávat látky, které vlastně vznikají po tom, co pijete alkohol. Jako to čučíte, co? No, teď se ty kocoviny budou úplně jinak prožívat, takže není zač. Fajn.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running. Páteční Music Bus jde pomalu, ale jestli do svého konce, to znamená náš nový zvyk věnovat poslední společný song. Dneska ho prosím vás věnuju všem, kteří se bojíte bouřky, protože pravděpodobně dneska bouřka bude. Takže pro vás Ru Gayle, Pretty on Paper. To je takový hezký, jemňoučký song. Až se budete fakt hodně bát, tak si na to vzpomeňte. Vzpomeňte si, že vám někdo věnoval písničku v rádiu. Music Boost. Music
1: Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Jedna hodina odpoledne, to znamená Music Boost je už jeho konce. Já vám děkuju za dnešní společný čas. 4 hodiny utekly docela jako voda, no a hlavně dneska pátek, takže si strašně moc užijte dnešní den, taky následující víkend. No a slyšíme se zase v pondělí v 9.00, kdy odstartuje Music Boost. Ale to předbíhám. Teď Kristýnka a další čas jí na fajnu, takže vy neodcházejte, zůstaňte, no a prostě buďte dobrý. Těším se na vás v pondělí. V pondělí budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj!

0: Tohle banger ti nezlepší život. Ani omylem. Spíš ti v něm udělá bordel. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, chlumec nad cilinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Pojistky na auta, život.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Dvě minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět. Společně s Matějem.
3: Ukrajinou včera otřásaly protesty. Stovky lidí vyšly do ulic potom, co prezident Zelenský odmítnul do nový vlády nominovat dosavadního šéfa obrany Michaila Fedorova. Lidi konec úspěšného ministra považují za obří chybu a oblíbeného politika, který skončil po demisi premiérky Svidrigailové, chtějí okamžitě zpátky v úřadu. Kapitán Chesley Sullenberger, legendární pilot, který v roce 2009 nouzově přistál s Boeingem na řece Hudson v New Yorku a zachránil stovky životů, oznámil smutnou zprávu. Lékaři mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. 75-letý hrdina se ale nevzdává a o nemoci chce otevřeně mluvit. A FIFA oznámila, že na závěrečném ceremoniálu před nedělním finálem mistrovství světa ve fotbale vystoupí populární americký streamer iShow Speed. Před startem soutěže totiž vydal skladbu Champions, která se rychle stala virálem. A teď se s ní na pódiu připojí k hvězdám jako Tom Cruise nebo zpěvák Robbie Williams.
2: Fine. Koukneme samozřejmě i na dopravu. Pražský okruh na trase Ruzině Modletice, 20. kilometr, máme tam nehodu dvou havarovaných vozidel. Opatrně, je to nákladák a osobák, takže to může působit nějaký potíže. D2, 8. kilometr, trasa Lanžhot Brno, tam je zase porouchaný vozidlo, který tam někde trošku překáží. To znamená, taky opatrně. No a pak moje oblíbená zpráva, na D1, takhle při pátku, 340. kilometr, se tam probíhají dva kolouši. Tak kdybyste na ně někdo měl kontakt, beru, ale jezděte tam opatrně, jo? Celkově je pátek, známe to, lidi pospíchají na víkend, takže bacha na těch cestách.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Krásný páteční odpoledne, konečně si to můžem říct, pátek je tady a to už je ta oficiální party. Včera jsme se připravili, jo, čtvrtek byla rozehřívačka, ale dnešní warm-up, to totiž teď posloucháte, bude pořádná party. 4 hoďky před náma, moje jméno je Kristý a jak víte, můj úkol je připravit vás na ten chystající se víkend. Takže pořádná party, první pecka už je na cestě k vám, není na co čekat. Becky Hill, David Guetta a jejich Remember. Trošku emocí, ale zabalený do tohohle party vibe. Tak si to pojďme užít společně tady na Fajnu.

Dominik Fajk a jeho absolutně virální song White Keys. Takhle při pátečním odpolku 13.10 je 17. července a to znamená jediný. Všichni povinně palce nahoru. Dneska je totiž světový den emoji. A schválně, věděli jste, proč zrovna dneska? Není v tom žádná složitá věda. Když se podíváte na emoji kalendáře ve vašem telefonu, tak tam svítí právě 17. července. Původně to tak bylo jenom u Apple, ale už by to tak mělo být všude. No a od té doby se z toho prostě stala taková tradice. A dokonce se dneska mají předávat i World Emoji Awards, to znamená prostě ceny pro ty nejlepší emoji. A volí se nejočekávanější kousek, nejoblíbenější smajlík a taky nejlepší novinka roku. V předchozích letech ocenění dostal třeba takový ten smajlík, co vrtí hlavou ze strany na stranu, jakože jestli víte, co tím myslím. Nicméně je to prostě nejoblíbenější vyjadřovací prostředek lidstva. Skvělá vizitka pro nás všechny, bez emoji už dneska v chatu nikdo nedá ani ránu. Protože zkuste vašemu partnerovi napsat jenom strohý jo, bez toho, aniž byste tam přidali smajlíka. Možná už to vyvolá nějakou partnerskou hádku, možná začnete pochybovat, jestli je všechno v pořádku. Takže prostě bez emoji to nejde. Každý je používá jinak, ale to, co zajímá mě, je, jestli je nějaký smajlík, který vám chybí. Jakože občas prostě jdete tak procházet tu nabídku těch smajlíků a řeknete si, sakra, proč tam není tenhle smajlík? Tak schválně, pojďte se nad tím se mnou zamyslet, napište mi na 724-634-634, jo, já mám nějaký kontakty v Apple, víte, já to dohodím, zařídím, nebojte. Napište mi to a teď už další song, Sombr, Back to Friends, právě teď.

0: Boy Clock Clock Born Again. Ideální song pro dobrou náladu takhle při pátečním odpolku 13.21. A já jsem se vás ptala, jestli nějaký emotikon, emoji, smajlík, který vám chybí, protože dneska, 17. července, je Mezinárodní den smajlíku. Michal píše, že teď bude 9 nových emoji, ano, to je velká pravda, takže za ně rád, jinak mu prej žádnej nechybí. Já si myslím, že se dá něco vymyslet, protože i Klárka tady píše, že jí chybí emotikon, který by vyjadřoval takovou tu situaci, kdy se chystáte, že už někam půjdete, píšete kámošům, jo, jo, jo, já už jdu, ale ve skutečnosti ještě sedíte doma a scrollujete. Tak něco takového, kdyby bylo jako emotikon, nevím, jak by to úplně vyjádřili, ale dobrý. A pak Tomáš, ten píše, že mu zase chybí emotikon pro přežrání, jako když se fakt hodně najíte. Podle mě by se tam něco takového dalo najít, minimálně tam prase, tak to možná se dá využít, ale tak na nápady na Apple můžeme sypat další. Já vám děkuju za zprávy, no a za odměnu si dáme trošku romantiky. Jizu, Zane, jejich Eyes Closed, nádherná věc, tak za chviličku si to společně zaspíváme.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěj mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka K

0: vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Ladíte fajn a tohle byla extrémní dávka energie přímo do vašich uší. Dua Lipa i Don't Start Now. No a je pátek, to znamená, musíme vyřešit, co uděláme se zítřejší kocovinou. Každá parta musí totiž mít toho jednoho člověka, který je odborník na kocovinu. Nikdy sice nestudoval medicínu ani nic podobného, ale přesně ví, co zabere. Vývar, kola, okurky, hořčík, studená sprcha a občas i legendární, hele, dej si ještě jedno pivo. A nejlepší je, že každý tenhle recept předává ten člověk s takovou jistotou, jako by to schválila Světová zdravotnická organizace. Teď ale přišli čínští vědci s tím, že by na kocovinu měl nejvíc pomáhat Sprite. Takže vaše kamarády možná budete muset přeškolit. I když upřímně na tu nejhorší část kocoviny stejně žádný lék neexistuje. To je ten moment, kdy vám kamarád pošle video z předchozího večera se slovy: hele, pamatuješ si, co jsi tady dělal? To já nevím, jak tohle vyléčit, jestli na to máte někdo nějaký tip, napište, ale obecně ptám se na vaše zaručený tipy a triky na kocovinu. Pojďte mi to napsat na 724-634-634 a klidně mi i napište, jakou největší blbost vám kdy kdo doporučil. 100% to bude to další pivo, že jo? Pojďte mi napsat lajky na kocovinu, při pátku, potřebujeme to. No a taky potřebujeme další dávku emocí v podobě Olivie Rodrigo a jejího songu Drop Dead. Let's go!

0: Ladíte fajn, fajn, fresh, vždycky hot a tak dále. Zara Larsson, její Lush Life, totální letní song, který všichni milujeme a doufám, že jste si u toho zatancovali ten legendární taneček. Společně probíráme léky na kocovinu, protože pátek je to potřeba, znáte to? Ne, nikoho nevyzývám, ale kdyby náhodou, tak to tady máme. Renda píše, že čím starší jsou lidi, tím více budou vyhýbat alkoholu. Píše, já jsem dřív jel co se týče alkoholu, extra ligu, dneska ho ale obcházím obloukem. Když piju, dávám bacha, abych se nesejmul. Věk totiž odbourávání alkoholu zhoršuje a to, co jsem ve 20 rozchodil za půl hoďky, dneska řeším skoro 2 dny. A za to to rozhodně nestojí. A pak tady máme další zajímavý tip. Pepča píše, doufám, že to mám správně, jo, Pepík Zřep píše, že jeho lék na kocovinu je procházka v přírodě s domácím mazlíčkem. V jeho případě to však není jen tak ledajaký mazlíček, ale píše, že je to jeho svině Evička. V závorce smajlík prasátka. Tak budem doufat, že to je to, co je tím myšleno. Já vám děkuju za vaše tipy. Někdo si z toho možná něco vezme, možná něco ne. A další songy za chviličku. Samozřejmě party tracky, třeba Lil Nas X Star Walking. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: hoře zábavy v centru Prahy.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá, Vyťardo.
5: www.juninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.

Ladíte fajn a dohrává nám Lil Nas X jeho Star Walking, tahle hymna ze hry League of Legends. No a já musím říct, že podvodníci mají lepší marketing než některé firmy. Zase se totiž stalo to samý. Ženě z jižních Čech zavolal falešný polda, pak falešný bankéř a pak další falešný polda. Nenápadný, že jo? No, během pár dní tahle paní přišla o 4 miliony korun. A já si říkám, vždyť o tom mluvíme obden. Policie o tom mluví, banky o tom mluví, internet varuje. Za chvíli to bude hlásit i navigace. Za 200 metrů odbočte doleva. A hlavně neposílejte peníze cizím lidem. Přitom je to vlastně strašně jednoduchý. Jestli vám zavolá policista a řekne, rychle převeďte všechny svoje peníze na bezpečný účet, pravděpodobně to není policista a ten bezpečný účet je bezpečný maximálně tak pro něj, rozhodně ne pro vás. Takže já už čekám jenom, kdy tyhle podvodníci začnou volat normálně otevřeně, explicitně řeknou, dobrý den, tady určitě není podvodník, můžete mi prosím poslat všechny svoje peníze? A já se fakt bojím, že i tak by někdo řekl ano. Tak si na to dejte bacha, to je poučení ze dneška, ať už to tady nemusím opakovat. Teď si radši dáme další song. Dej v tem s Rain Dance. Tyjo, dneska je tý romantiky nějak hodně, co je na to? Tak romantika, pak už zas pojedeme nějakou party.

0: songem Another a 54 Ultra jejich Talk to You zakončujem první společnou hoďku tohohle fajn warm-upu. Ale ničeho se nebojte, protože jedem dál. Teď jsme si dali trošku diskotéky, trochu emocí a v další hoďce to stejný. Já doufám, že to bude víc diskotéka, doufám, že si společně zatančíme, páteček je to potřeba, takže zprávy a pak jedem dál. To znamená, zůstaňte se mnou, jdem si to užít.
1: To nejlepší

0: Fajn. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, chlumec nad cilinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Sleduj Fajn.
3: Fajn. To nejlepší z rádia.
8: Fajn.
3: A momenty, který musíš vidět.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme
3: v aplikaci Radia.cz.
9: Na hodinkách 2 minuty po 2 odpoledne čas zjistit, co se kde děje, společně s Matějem.
10: Čínská policie zadržela českého občana. Peking oznámil, že je vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čína zároveň ostře zkritizovala Česko za údajně bezdůvodný zadržování čínského novináře, který je od ledna ve vazbě. Šílený rodokmen bude mít dítě narozený v americký Nebrasce. 61letá žena tam totiž porodila svou vlastní vnučku. Odnosila ji jako náhradní matka pro svého gay syna a jeho partnera. Miminko vzniklo ve zkumavce z vajíčka zeťákovo sestry a spermatu jejího vlastního syna. A je tady hudební comeback desetiletí. Zpátky do kin totiž míří Alvin a Chipmunkové. V roce 2028 dostanou novej reboot u příležitosti svých 70. narozenin. Navíc se z Chipmunků mají stát i influenceři, kteří budou v rámci marketingu komentovat popkulturní dění na sockách.
8: Fajn.
9: Je tady, já doufám, že jste ready, protože páteční warm-up je vždycky hlavní mise udělat vám energii, připravit vás na ten pátek. Takže to je můj dnešní cíl. Moje jméno je Kristýna, čeká nás už druhá společná hoďka, kde to pořádně rozjedeme. Taky si povíme o tom, jakou písničku si zpíváte, když vás nikdo nevidí a neslyší, ale teď už si dáme další song. Chainsmokers, Emily Warren, jejich Paris, tahle letní pecka trošku z minulosti. Takže všichni dobře znáte. Pojďte si to užít.

Emperor City, jejich track Self-Aware. Písnička, která se podle mě ideálně hodí do toho dnešního počasí. Já si úplně představuju, jak to hraje při nějaký bouřce. No a taky mám teorii, že každý z nás má jednu písničku, kterou si zpívá jenom tehdy, když je doma sám. Viděla jsem totiž video holky, která říkala, že snad celá naše generace měla v dětství stejný rituál. Jakmile rodiče odešli z domu, okamžitě se z nás stala Christina Perry. Tenhle song určitě všichni dobře znáte, Christina Perry, její Jar of Hearts. A já mám pocit, že na tom něco je, protože když jste doma sami, najednou nespíváte. To je čistý koncert. Kartáč na vlasy jako mikrofon, schody jsou pódium a sousedi, ty mají vstupenky zdarma. A úplně nejlepší je ten moment, kdy pak jenom uslyšíte cvaknout ty klíčky ve dveřích a během půl vteřiny přejdete z vyprodaný O2 arény na člověka, který si jenom nenápadně nalejvá vodu, jako by nic. Tak mě zajímá, jaká je ta vaše jedna písnička, kterou si nejradši zpíváte, když jste doma sami, anebo třeba ve sprše. Prostě písnička, kterou si vždycky rádi zaspíváte. Napište mi na 724-634-634, třeba si pak nějaký z těch songů i dáme, kdo ví. Teď už nás ale čeká Cameron Whitcomb, teda bohužel ne tady za dveřma ve studiu, ale ve vašich uších v éteru a jeho Medúza, tak pojďme na ní.

Algoritmus ti doporučí vatu. Ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.

0: Ladíte fajn pátek. Já tady koukám a on je pátek. Ježiš, jak bych mohla zapomenout. Tohle byl ideální track k pátečním odpolední. Já si pod tím představuju už tak jako cestu z práce. Hozier, jeho Nobody Soldier. Ale my teď probíráme songy, který si zpíváte, když vás nikdo nevidí. Ptala jsem se vás na tuhle otázku. Jarda z Českých Budějovic psal, že si zpívá třeba tenhle track. Věř mi, budeš ráda. Sofian Mečmeč, jeho VMBR, a Jarda píše, že si ho nespívá doma s kartáčem, ale ve zkušebně u kamaráda a do karaoke mikrofonu. No tak to je posunutý na novou úroveň, ale pak tady máme další song, který píšete, že si zpíváte. Konkrétně Vráťa píše, že i dodnes po tolika letech si ho zpívá. No a to je teda těžký banger. He Left Outside Alone. To je velký hit. Koukala jsem na rok vydání 2004, trošku se mi z toho podlomily nohy, ale jinak ano, tohle bych si zaspívala taky. Dneska si to asi večer dám do sprchy. Káťa pak ale doporučuje ještě jeden track na domácí zpívání. Píše, že The Weeknd je její go-to interpret, ať už je sama ve sprše, nebo sama kdekoliv jinde. A song Blinding Lights. A právě ten si dáme za chviličku společně tady na Fajnu. Tak zůstaňte se mnou. Společně si to zaspíváme. Už si chystejte karaoke texty.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia D.
1: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
12: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
11: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
12: Když repráky, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry.

na cestách, tak tohle byl song přesně pro vás. Ideální soundtrack Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe. Taky si před spaním občas poctivě zapínáte na mobilu noční režim. Ten displej vám zežloutne jako starý pergamen a vy máte ze sebe skvělý pocit, jak strašně moc chráníte svůj spánek. Tak bacha, teď vám já, respektive vědci, společně, hromadně pošlapeme iluze a spláchneme je do záchodu. Nový výzkumy totiž říkají, že slavný modrý světlo z displeje možná vůbec není ten největší nepřítel, ale problém je v tom, co na tom telefonu vyvádíme. Protože není asi úplně ideální jít spát hned po tom, co jste si přečetli pracovní e-mail a viděli 5 videí o tom, že svět skončí v roce 2032. Tohle všechno drží mozek v takovém pozoru, že bychom mohli jít rovnou hlídat státní hranici. Místo abychom usínali, pumpujeme do sebe stres, adrenalin. Odborníci raději, vykašlete se úplně na pouhý zapínání nočního filtru, změňte celou večerní rutinu, tlumte jas, odložte telefon, blá, blá, blá, všichni to známe, ale kdo to reálně udělá, že jo, to je ta otázka. No ale moje otázka zní, jak vypadá vaše večerní rutina. Nechci slyšet, že si čistíte zuby, že se myjete. To děláme všichni, teda doufám, ale chci slyšet, jestli máte něco specifického, co před spaním vždycky musíte udělat, jestli se jdete protáhnout, zacvičit jogu, něco si pustíte, třeba večerníček, nebo fakt něco jako konkrétního. Pojďte mi napsat 724-634-634, potřebuju to nějak ozvláštnit, potřebuju nějaký tipy, co přidat do své večerní rutiny, tak mi to pojďte poslat do zpráv a já vám za to pošlu další track. Výhodná nabídka si myslím. Tiffany Ayres, její Vertigo. Let's go!

0: tohle byla teprve emocionální nálož. Luis Capaldi Survive, song, který můžete křičet, když jedete autem, nebo když jdete z práce, ať tak či tak, nebo jestli čekáte na to, až konečně budete moci jít z práce. Luis Capaldi Survive. No a společně probíráme vaši večerní rutinu. Co je jedna věc, co děláte před spaním? Nějaká netypická, nebo nemyslím tím čištění zubů, chápete? Míša píše, že ona neusne bez toho, aniž by si namazala rty jelením lojem. A to je podle mě super tip, to si přidávám do své večerní rutiny, taky bych chtěla neusnout, dokud to neudělám. Ale bohužel usínám někdy i s neodlíčenýma očima. Jo, tohle je moje přiznání. Dobrý, jdem dál. Renda píše, že jeho rutina je zase si něco zakouřit a potom si možná i se ženou zaštípat dříví. Jo, tak náročný práce před večerem vás můžou unovit, to může fungovat. No a potom ještě Tobias, ten mě povalil hodně, protože napsal, že každý večer před spaním otvírá Facebook Marketplace a dívá se na auta a na baráky, na který stejně nemá. Už to dělá prej rok. Mně to ale přijde vlastně jako super způsob manifestace. Vždycky před spaním se podívat na ty věci, co byste chtěli mít, i když na ně nemáte. Třeba na ně jednou mít budete. Za mě super, aspoň si o tom můžete nechat zdát. Takže to byly tipy od vás, já vám děkuju za zprávy. No a za změnu samozřejmě za chvilku další tracky, třeba Florida, jejich My House. Po té dávce emocí s Luisem Capaldim potřebujeme trošku odlehčit a rozjet pár tošku. Takže za chvilku v domě u Floridy, jo, tady na fajnu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
19: Fine.

Pořádní party Banger Florida, jejich My House, tady na fajnou 14.51 a představte si to, makáte jako šrouby, prokoušete se přes všechny soupeře, postoupíte do finále mistrovství světa ve fotbale a v tu chvíli vás tam nechtějí. 13 milionů lidí podepsalo petici, aby vás z toho turnaje vyrazili, protože vám prej nadržujou rozhodčí. Přesně tohle teď zažívá Argentina. I jasně, FIFA se těmhle internetovým peticím s nulovou právní váhou maximálně tak upřímně zasměje. Ale ten pocit, to je, jak kdybyste v práci konečně po 10 letech dostali vysněný povýšení na šéfa pobočky, ale celá vaše čtvrť podepsala petici, že na to nemáte právo, protože vám kuchař dával větší porce. Nebo jako když vyhrajete v tombole hlavní cenu, ale zbytek sálu se píše lejstro, že se to nepočítá, protože jste ten los kupovali levou rukou. Prostě blbosti, internetový bizár. Argentina si to finále každopádně zahraje už v sobotu. No a vy si teď zahrajete s náma další song, Alex Warren, jeho Fever Dream. Tak pojďme na to, tady na fajnou.

0: perfektní song pro pohodovej páteček. Kill It, Love, jejich Tied Up. Tímhle trackem jsme uzavřeli už druhou společnou hoďku našeho Fine Warm-upu, ale jedeme dál. Tahle party pokračuje. Víte to, Fine Warm-up nikdy nezastavuje. Ed Sheeran, jeho Azizem, nebo taky Michael Jackson. To jsou tracky, které si dáme už za chvilku. Předtím ale zprávy a doprava. A pak jedem dál. Takže zůstaňte se mnou, tady na Fine.
1: To nejlepší z hitparád.

0: najlepší z TikToku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát!
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Třetí hodina odpoledne a to je čas zase zjistit, co se kde šustne, tentokrát s Hankou.
14: O prvenství nejvyšší budovy v Česku by mohla brzo přijít brněnská AZ Tower. Praha 13 totiž vydala stavební povolení pro projekt Top Tower, který má vyrůst do výšky 126 metrů. Oproti AZ Tower tak bude o 15 metrů vyšší. Součástí netradiční stavby má být navíc obří vrak lodi, co budovu protne. Za jeho návrhem stojí výtvarník David Černý. Nechybělo moc a Tom Holland se ve filmu Odyssea vůbec neobjevil. Nabídku na roli totiž zpočátku zvažoval a nebyl si jistý, jestli ji přijme. K rozhodnutí nakonec přispěla Zendaya, která mu ze srandy řekla, že pokud nabídku odmítne, opustí ho. Důvod jeho váhání byl jednoduchý. Natáčení Odyssey se původně překrývalo s přípravami novýho Spidermana. Nemáš možnost sklízet zeleninu přímo ze zahrady, tak rozhodně nepřehlížej tu mraženou. Odborníci upozorňují, že třeba brokolice, špenát a nebo hrášek se díky zmrazení dokážou uchovat větší množství živin než zelenina koupená jako čerstvá.
15: Fajn. Musíme samozřejmě kouknout taky na silnice. Co byste čekali? D1 v pátek, máme tam nehodu. 207 km trasa Polsko-Praha a dvě havarované vozidla, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. Na D1 pak i 346. km, tam máme nějaký porouchaný vozidlo, tak zase opatrně. Možná teď slyšíte, tady v Praze mi teď houkají nějaký sirény, to znamená, že i tady bude asi nějaký problém, zatím nevíme jaký. No a v Ostravě v ulici Bohumínská, tam je nehoda dvou nákladňáků. Délka 22 metrů. Bacha, je tam silný provoz, překáží to na vozovce a bude to asi chviličku trvat. Tak opatrně všude, kde jezdíte, koukejte před sebe, za sebe, znáte to.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Krásný páteční odpoledne, ladíte fajn, warm-up, čeká nás už třetí společná hoďka se mnou, s Kristý. A znáte to, můj plán na dnešek je vždycky dostat vás do dobrý nálady, protože pátek znamená to víkend a my si to musíme užít. Takže není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na první song téhle hodiny, Ed Sheeran i jeho Azizem. Tak si to pojďme užít, tady na fajn.

Malcolm Todd a jeho earrings, tenhle song pro páteční odpoledne 15.13. A já jsem si myslela, že mě v gastru už po všech těch crazy trendech z TikToku absolutně nic nepřekvapí. Ale tajští pekaři si očividně řekli, podrž mi pivo. Poslali totiž do světa věc, ze který mě se regulárně obrací žaludek na ruby, takže já doufám, že vy všichni už jste po obědě, po nějaký svačině, protože světový internet teď masivně dobývá trend nazvaný vlasatej croissant. Jo, slyšíte dobře? Vypadá to jako klasický francouzský pečivo, na kterém ale vyrostlo hnízdo hustých, černých, kudrnatých chlupů. Vizuál je 100% kopie toho, když čistíte odpad ve sprše po půl roce, akorát vám v to Tajsku dají na talíř a chtějí za to peníze. Pekaři sice tvrdí, že jsou to ve skutečnosti jenom ultrajemně nasekaný mořský řasy, který tomu pečivu dodávají sladkoslanou chuť. Ale sorry, jako, já mám občas problém rozchodit, když v jídle najdu jeden zbloudilej vlas. Představa, že se s chutí zakousnete do něčeho, co vypadá, že to nutně potřebuje návštěvu barbershopu, nebo spíš pořádnou depilaci voskem, no, mně se z toho ježej chlupy. Tohle je prostě gastrobizár nejtěžšího kalibru. Francouzi museli po zhlédnutí téhle fotky hromadně vyhlásit státní smutek. Já si jdu dát radši obyčejný loupák a doufám, že bude kompletně oholenej. Vylaďte dál, pouštíme další track. Harry Styles, jeho American Girls, právě teď na Fajnu.

0: výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
1: Představte si 400 metrů. Pohoda, že jo? To uběhnete v žabkách, možná i s prstem v nose. Jenomže co, když je těch 400 metrů kolmo nahoru? Jo, legendární a brutální Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět a vy u toho prostě musíte bejt. V sobotu 8. srpna, to znamená brzyčko, to tam odpálí víc než tisícovka šílenců. Čeká vás sklon až 35%, takže zapomeňte na ladnej běh. Nahoře budete rádi, že lezete po čtyřech a plivete plíce. Na startu ale potkáte ESA, jako třeba Evu Adamčíkovou nebo Martina Fuchsu, takže motivace bude 100%. Jeden kopec, žádný výmluvy, čistý adrenalin. A hlavně si to pak můžete postnout na Instagram a machrovat před vašima kámošema. No a teď to nejlepší. Vy tam s námi můžete běžet úplně zadarmo. Na našem Instagramu totiž běží soutěž o dvě běženky. Běží soutěž o dvě běženky, chápete? Prostě o dva lístky, o dva startovní. Ale bacha, strašně to letí a výherce vyhlašujeme už dneska, to znamená tenhle pátek, takže okamžitě po téhle písničce hoďte telefon do ruky, najďte na náš profil a zapojte se, než vám ty lístky někdo vyfoukne. Kdo nechce riskovat a bere registraci na jistotu, tak šup na náš Instagram, zjistěte, kam váš ty nohy zanesou a my za chvilku dáváme další song, třeba Eva Farná, její Perpetuum mobile, tady na Fajnu.
0: Red Bull 400, 8. srpna 2026 na ještědu. Více informací na redbull.cz/400. Fajn. To nejlepší z

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude je fajn. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hit. My name is Jonah Ray.

Ladíte fajn, půl čtvrtý pátek a tohle byl ideální soundtrack pro dnešní den. Justin Bieber, Nicki Minaj a totální letní track Beauty and Beat. No a já jsem teď viděla video, ze kterého mám regulárně husí kůži a asi mi hrozí zástava srdce. Na jednu americkou televizní reportérku totiž včera během živého vysílání vlezl obří, hnusnej, hnědej šváb. A teď to nejhorší, navíc prej lítal. Normálně ona ho měla na hrudníku, na šatech, ale ona absolutně nereagovala a mluvila dál do kamery.

Chápete to? Já bych jí normálně udělala titul profesionálka roku, protože já vám říkám na rovinu, potkat tady mě v rádiu nějaký šváb, tak už tady nemluvím. Já bych to nepřežila. Konec, smrt na místě. Potom mě bych okamžitě dostala infarkt a vám doma u rádií by v tu vteřinu praskly ušní bubínky z mýho hysterického řevu. To by byl takovej jekot, že by to otřáslo celým studiem a pravděpodobně by mě odsud museli vynést nohama napřed. Představa, že vám po krku leze tahle odporná 100% noční mura s tykadly a vy dál s úsměvem hlásíte zprávy? Ne, ani náhodou. Já házím mikrofon po kameramanovi a utíkám až za hranice okresu. A to mě dneska zajímá. Pojďte mi napsat, jaký jsou vaše největší noční můry z říše hmyzu. I jestli jste někdy zažili, že po vás někdy něco takhle lezlo, jak jste reagovali? A nebo prostě, jakýho brouka nejvíc nesnášíte? Pojďte mi to napsat 724-634-634. Tohle číslo k nám do rádia uznáte. Pojďte a my si teď dáme jeden banger, u kterého snad nic s tykadlama nehrozí. Ne, tohle je totální letní pecka, kterou všichni dobře známe. David Guetta feat. Kid Cudi, jeho Memories. Let's go!

0: dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: 7.27, jejich vítej mezi náma, navíc v remixu od Nobody Listen. To je ideální soundtrack na párty, na pátek a taky na párty. Já doufám, že už jste rozjetý, no a společně probíráme vaše nejhorší noční můry v podobě hmyzu. Očividně se shodujete na štěnicích, to píše Michal a zároveň Tomáš z Mostu, píšou, že štěnice jsou šílený, že kvůli tomu musí člověk vyházet celý byt. A Martin, tady s Martinem musím souhlasit, protože Martin píše, že za něj je nejhorší stvoření chroust. Když večer začnou lítat, je to peklo. Někdy na ně vezmu pálku na badminton a válčím s nimi. I to je cesta. Já navrhuji, abychom udělali nějaký večerní sněm, kde si všichni vezmeme ty baseballové pálky a půjdeme hromadně zabíjet chrousty, protože fuj. Já mám pocit, že chrousti se takhle domlouvají, kam budou útočit, a ideálně na vlasy. No, tak vám děkuju za sdílení. Doufám, že vás tyhle hmyzí potvory dneska večer nepotkají, no ale za chvilku už další tracky. Ty nás totiž potkají dobře. Taylor Swift, třeba její Elizabeth Taylor, za chvilku tady na Fajnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

bylo něco pro milovníky elektronické hudby. The Chemical Brothers, jejich Go. Pořádná dávka energie při pátku. A my jsme se bavili o těch broucích. Záchranáři a policisti už viděli na českých silnicích hodně, ale to, co se stalo pár dnů zpět u Hluboký nad Vltavou, to je nová úroveň. Představte si, že jedete autem a váš spolujezdec na zadním sedadle dostane víc než 2promilovej alkoholový nápad. Místo toho, aby začal zpívat nebo třeba usnul, tak prostě z ničeho nic otevře sáček se živejma sarančatama. No samozřejmě, ten hmyz okamžitě naskákal na řidiče, řidič dostal totální šok, ztratil kontrolu nad autem a nabořil to přímo do silničního mostku. Výsledek? Jeden hloupej nápad, 3 zranění lidi, z toho 2 dokonce skončili v nemocnici. Takže z toho plyne naprosto jedno zásadní poučení. Tohle doma a už vůbec ne v autě rozhodně neskoušejte. Pokud vezete z Verimex, nechte ho zavřený. A pokud vezete opilý kamarády, tak je radši připoutejte, dejte jim roubík a zkontrolujte, jestli po kapsách neschovávají nějakou exotickou havěť. Protože stačí 1 vteřina, 1 nepochopitelný vtípek a jízda končí v nemocnici. Za volantem prostě 100% klid, soustředění a žádný sarančata. Buďte na sebe opatrný, já vám pouštím další letní track, který si totálně užijete. Faruko, Pepas, tahle letní bomba. Právě teď do vašich uší.

0: vy ladíte fajn a tohle byl absolutní letní banger Faruko a jejich Pepas. Doufám, že jste si pořádně zatančili, že už jste rozjetý na tu dnešní páteční party a taky na víkend. A v tomhle módu samozřejmě pokračujeme dál, protože fajn warm-up má před sebou ještě jednu hoďku se mnou a uděláme z toho i po tu další hoďku velkou party. Teď ale zprávy, doprava, no a my pak jedem dál. Dáme si třeba Viktora Šína. Jo, je to tak. Samozřejmě to tady musel být. Tak už za chvilku se mnou na fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autojerov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojerov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojerov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
6: Čtvrtá hodina odpoledne odbyla a to je čas zjistit, kde se co děje společně s Hankou.
7: Americká armáda se chystá prověřovat hladinu testosteronu u vojáků, který jsou starší 30 let. Minister obrany Spojených států Pete Hegseth uvedl, že správná hladina mužského pohlavního hormonu pomůže vojákům podávat ty nejlepší možný výkony. Sýrový nitě jsou sice super snack, ale jejich nákup se nemusí vždycky vyplatit. Na Slovensku se je žena koupila z kufru auta s polskou značkou. Po jejich snězení ale zemřela. Ukázalo se, že výrobek obsahoval druh bakterie Listeria. Prodejce navíc při kontrole inspektorům nepředložil ani povinnou dokumentaci, ani registraci potřebnou k prodeji. V letadle se občas nudí i piloti. Jeden z nich ve Velké Británii během zkušebního letu vykreslil svoji letovou trasu na obloze nápis I'm bored, tedy nudím se. Pouhým okem ale vidět nebyl. Zaznamenala ho aplikace sledující letový trasy.
6: Fajn. Pojďme kouknout na silnice. Máme tady závažnou věc v Brně, v ulici Pešinova, totiž hoří dům a je tam kvůli tomu neprůjezdná celá komunikace. Aktuálně zasahujou záchranné složky, takže tam opatrně. No a pak tady samozřejmě jsou nějaký hlášení z D1. Třeba 127. kilometr trasa Praha-Polsko, je tam porouchaný vozidlo, tak kolem něj projíždějte opatrně. D5, taky porouchaný vozidlo, 48. kilometr, to stejný D35, tam 294. kilometr trasa Lipník nad Bečvou, Mohelnice, taky porouchaný vozidlo. No a potom D3, tam bacha, máme tam nějaký předmět na vozovce na 66. kilometru na trase Mezno-Kaplice. Opatrně všude, kdy pojedete, lidi spěchají, je pátek, znáte to, tak prostě opatrně.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
9: 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
10: Warm up. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Krásný páteční odpoledne, ladíte fajn warm-up se mnou s Kristý, před náma poslední čtvrtá společná hoďka. Já doufám, že zatím si to užíváte a že se nám daří tahle naše vzájemná společná mise. To znamená naladit se na ten blížící se víkend, udělat si pořádnou party a dodat si taky pořádnou dávku dopaminu. Pokud jsem vám k tomu zatím nepomohla já, tak teď vám k tomu pomůže můj oblíbený interpret, protože si jdeme pustit Viktora Šína a jeho dopamin. Takže se dobře nalaďte, pojďte si to společně se mnou užít. Let's go!

DJO End of Beginning, hodně emočně nabitý song, i to je někdy potřeba. No a k tomu otevřeme téma, ze kterého občas mrazí. Ale ruku na srdce, v životě to prostě potká spoustu vztahů. Nevěra. Totální zkouška ohněm, když se to provalí, je to takovej emocionální granát. Pum. První věc, co člověka napadne, je okamžitě zbalit tomu druhému kufry, vypakovat ho, vyhodit kufry z okna a zapálit mu auto. Ale odborníci říkají, wow, stop, zastavte, nejednejte hned v afektu a zkuste si položit pár drsných, ale důležitých otázek. Byl to totální úlet na jednu noc, nebo dlouhodobý tajný románek? Lituje toho ten druhý vážně, nebo spíš jenom lituje toho, že se na to přišlo? A hlavně, dokážete si vůbec představit, že se s tím člověkem ještě někdy v klidu ulehnete do jedné postele, aniž byste mu kontrolovali mobil, kdykoliv pípne zpráva? Někdy to vztah paradoxně vyčistí a nakopne, jindy je to prostě konečná stanice, ze který už vlak rozhodně nejede. A já chci dneska slyšet vaše upřímné názory. Odpustili byste nevěru? A pokud jo, za jakých okolností? Chci slyšet vlastně vaše důvody, proč jo, proč ne. Pojďte mi to napsat, 724-634-634, chci znát váš názor na odpouštění nevěry. Proč jo, proč ne. Pojďte mi to napsat, no a k tomu samozřejmě další track. Musíme trošku odbít ty negativní emoce, takže něco pro dobrou náladu. Fast Boy, Beautiful Life, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn, užíváte si doufám pátek společně s náma a taky s Benem Kristovem a jeho kopretinou. Při tomhle songu nejde mít blbou náladu, ale společně probíráme téma, který trošku zavání špatnou náladou. Ptala jsem se vás totiž na váš názor na nevěru. Tady přišla zpráva od Klaudie, která píše, že nevěra je za ní hrozná, ale sama si zažila nevěru v 6letém vztahu. Doteďka jsme spolu a klape to mnohem líp, bylo to jenom jednou z jeho strany a vysvětlil to. Já to překousla a jsem za to ráda. Ano, měla jsem chvíli pochybností, ale důležitý je zachovat klidnou hlavu. Pokud toho člověka máte opravdu rádi a stane se to jednou a naposled, tak ano. Pokud je to dlouhodobý, tak za mě úplný ne. Zdravím zdrovči, Klaudie. S tím souhlasím, taky zdravím, Klaudie, děkuji za zprávu. No a pak tady máme zprávu od Radima, který píše, že nevěra většinou vztahu hodně ublíží, protože naruší důvěru. Logicky. Ve většině vztahu je věrnost součástí dohody mezi partnery, takže jejich porušení bývá vnímáno jako zrada. Radim se tady extrémně rozepsal, takže vám neřeknu celý Radimův názor na nevěru. Nicméně shrnu tady stručně řečeno, jak píše Radim. Nevěru obecně nepovažuji za dobrý řešení problému ve vztahu. Pokud někdo už nechce být s partnerem, je obvykle férovější to nejdřív ukončit, než začít vztah s někým jiným. A s tím extrémně souhlasím. Podle mě nemá smysl jít do něčeho jiného, dokud nemáte ukončený to, co máte, ale tak každý svýho štěstí strůjce. Já vám moc děkuji za zprávy a za chvilku další tracky. Třeba Role Model Sally When the Wine Runs Out. Tady na fajnu.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtí mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: a tahle melodie, kterou pravděpodobně nedostanete z hlavy už do konce dnešního dne. Mr. Know It All. No a teď je léto, čas dovolených, tak chci, abyste si představili, že sedíte v letadle a najednou někdo zahlásí: pardon lidi, nikam neletíme, letušky se včera opily. Tohle přesně zažilo 336 cestujících společnosti British Airways, protože let z ráje z Barbadosu do Londýna se musel kompletně zrušit. Posádka se totiž na Barbadosu utrhla ze řetězu takovým způsobem, že druhý den nebyli schopní ani najít letiště, natož někomu ukazovat nouzový východy a rozlívat minerálku. Piloti sice byli vzorní a nepili, ale bez letušek to prostě to letadlo neodletí. Aerolinky musely všem zaplatit luxusní hotely a hluboce se omluvit. Upřímně, kdybych byla na Barbadosu, asi dopadlo stejně jak ty letušky a ty cestující, vždyť si ani nemohli stěžovat. Dostali ještě jednu noc zdarma v luxusním hotelu na Barbadosu. Ten karibský rum, prostě tomu se neubráníte. No a to mě přivádí k otázce na tělo. Byli jste někde v práci opilí? Nebo i s kocovinou, ale jestli jste tam byli opilí, tak mě zajímá, jestli to na vás někdo poznal, nebo ne, a jak to probíhalo. Pojďte se mi přiznat, já to na vás neprásknu, jenom možná tady všem těm lidem, co poslouchají, ale pojďte mi to napsat. 724-634-634, na tohle číslo chci slyšet, jestli jste někdy byli opilí v práci. Nepodporujem to, to v žádném případě, ale chci znát vaše příběhy. A taky vám k tomu za odměnu pustím song Rue Gale, Pretty on Paper, právě teď u nás na Fajnu.
1: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia, já jsem Rue Gale.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.

Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.

0: Perez, Jesse Pills a How Deep Is Your Love. To je ultimátní letní soundtrack každého léta. Miluju to, doufám, že jste to milovali taky. 16.42 a my probíráme takhle při pátku ideální, jestli jste někdy byli v práci s kocovinou. Verča píše, jednou jsem jela s kocovinou do práce na benzínku a chodila jsem zvracet co 10 minut, takže to určitě zákazníci poznali a už nikdy víc. A kromě kocoviny jsem se teda ptala, jestli jste i někdy v práci byli opilí. Pak přišla zpráva od Páji, který píše, občas to uhne a do práce se musí. Upřímně jsem ráda, že nedělám účetnictví ani s penězi, ale jen na dispečinku. No a Robo píše, byl jsem v práci v Německu úplně na šlupky a myslel jsem si, že z toho bude píp, ale šéf a všichni kolem byli dvakrát víc jak já, takže si to ani nevšimli. No tak, když se to sejde, takže opilí celý osazenstvo práce, tak to pak asi je v pohodě. Tak já vám děkuju za zprávy, děkuju, že jste se mi takhle přiznali, omlouvám se teda, že jsem vás takhle propálila, snad z toho nebudete mít problém, jestli jo, co s tím můžu udělat, maximálně vám můžu pustit další song. Za chvilku si totiž dáme třeba Lady Gagu a její Bad Romance, tenhle mega hit, za chvilku tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
12: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 30%.
14: happysport.cz.
15: JN Interiér.
16: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
17: I táta přece vaří.
15: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
16: www.jnointeriér.cz.

0: Romance. Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome.
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Go Kelly Griffin, jejich track Save My Love je jedna z posledních věcí, kterou si tady společně na Fajnu dáme, protože se blíží 5. hodina. A vy víte, co to znamená. Je pátek, já už musím letět a zároveň to tady předat na hoďku Žampikovi, který se na vás těší s extrémní energií. Ještě aby ne, ta hoďka bude intenzivní, bude nabitá, nabušená, užijete si to. No a já se s váma loučím, jdu nazbírat nějaký páteční příběhy víkendový, ať se máme v pondělí o čem bavit. Vy si moc užijte víkend, užívejte počasí, volnost, i když budou možná bouřky, no to je jedno. Prostě mějte se krásně, já se s váma loučím, předávám to tady. Poslední song ode mě bude Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie, jejich Rockabye, tak si to užijte. No a já taky dělám svoje Rockabye, neboli Bye Babes, mějte se krásně.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

práve teď na fajnradio.cz. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará... Kdo? Hanička.
3: Německá pravicová extremistka Marla Svenja Libichová nakonec zamíří do mužské věznice. Rozhodla o tom ženská věznice v Saský Kamenici. Libichová byla původně odsouzená ještě jako Sven Libich za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Až potom si úředně změnila pohlaví, jenže úřady to vyhodnotily jako účelový krok. Tohle je pozitivní novinka ze světa zvířat. V pražský zoo je o 5 kriticky ohrožených gepardů víc. Naposledy se tam tenhle vzácný druh rozmnožil před 8 lety. Pokud všechno půjde podle plánu, návštěvníci by mláďata mohli poprvé vidět už od poloviny srpna. Ani rychlovlak očividně nevyřeší úplně všechny cestovatelské trable. Jeden německý spoj musel na okraji Hamburku nečekaně zastavit a důvod byl dost netradiční. Ve vlaku docházel toaleťák. Vlak vedoucí proto vystartoval do nejbližšího obchodu a vrátil se s několika baleníma.
1: Fajn.
0: Fajn Ride.
4: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
5: Jindra Žampa.
0: Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 4 minuty k tomu startuje páteční Fajn Drive. Jak říkala Kristýnka, bude to extrémně intenzivní hodinka. Povíme si třeba o nevěře, jelikož je pátoček, to bude nabitej playlist. Před náma Naked and Portugal Man Glide právě teď na Fajnu.

posloucháte Fajn při pjátočku 17. července, 17 hodin 11 minut, to je aktuální čas a my přijdeme na bolavý tématíčko a to je nevěra. Když se ve vztahu objeví, tak člověk většinou řeší jedinou věc. Jestli to má ještě smysl, anebo jestli je lepší odejít. Psychologové říkají, že nejhorší je rozhodovat se hned a v emocích. Ale tak to je nám všem asi jasný. Důležitý je zjistit, proč se to stalo, jestli partner opravdu lituje a hlavně, jestli si dokážeš představit, že mu jednou znovu budeš věřit. Každý vztah je úplně jiný, takže univerzální odpověď na tohle asi neexistuje. Pokud ale mají oba chuť ve vztahu pracovat, druhá šance někdy opravdu funguje. Já teda musím říct, že ze své zkušenosti jsem asi nepotkal holku, která by nevěru zvládla. Každopádně mě zajímá, jestli vy byste dokázali nevěru odpustit, nebo je to pro vás definitivní konec. Napište mi to na 724 634 634. Fajn ráno.

0: 21 minut, tohleto je Fine Drive a je tady vztahová poradna s Jindrou. Řešili jsme nevěru a to jestli dát druhou šanci nebo nedát. Tady máme zprávu od Mariana, ten napsal, nevěru nelze tolerovat a už vůbec ne dlouhotrvající s jedním člověkem. Úplně se naruší důvěra, ale ať si každý dělá jak chce. Přesně tak, ať si každý dělá jak chce, ale chápu, že když ta nevěra je dlouhotrvající a s jedním člověkem, každopádně nevím, jestli je úplně rozdíl, když ta nevěra je s více lidma a dlouhotrvající, asi ani jedno není úplně v pohodě. Péťa napsal, ahoj, já nevěru přítelkyni neodpustil, kdo mě zradí, jednou ztratí moji důvěru, moc mě to bolelo, ale odešel jsem. Ještě, že na tu bolístku máme nabitej playlist. Před náma třeba Sigala nebo Bella Kay právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Zubří u Vsetína za 5 893 000 korun. Louka v Nových Mitrovicích na Plzeňsku za 220 000. Byt 3KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 195 000. Pole v Louňové na Plzeňsku za 220 000. A pozemek k bydlení v Přibyslavicích u Brna za 400 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: It's Bruno Mars.
2: I'm Olivia Dean.
3: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: Riptide, myslím si, že ideální remix pro páteční odpoledne tady na Fajnu. A lidi, hele, jestli si myslíte, že jedna hodina spánku sem tam nic neznamená, tak vás to možná bude stát nějaký to kilečko navíc. Nová studie ukazuje, že i hodina spánku navíc nebo míň může mít vliv na vaší váhu. Lidé, kteří několik týdnů spali méně, měli větší chuť na kalorická jídla, míň se hýbali a postupně jim narostl pupíček. Podle odborníků totiž nedostatek spánku ovlivňuje hormony hladu i množství energie, který během dne máme. Takže pokud se snažíte žít zdravě, možná je lepší jít večer spát, než to rozjet do plnejch a chodit spát ve 3 ráno. Ale napište mi, kolik hodin denně spíte a po kolika hodinách dokážete fungovat líp, než, no prostě, po kolika hodinách dokážete fungovat. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: One Republic, Need Your Love, song, který nám dohrává v 17 hodin 40 minut na Fajnu, a my jsme tady řešili spánkový režim a to, že když ho nemáte pravidelný a spíte třeba měsíc o hodinu míň, tak vám může dost změnit vaší váhu. Ptal jsem se na to, kolik hodin vy běžně spíte a po kolika hodinách dokážete fungovat. Tomáš napsal, v týdnu většinou dám tak 6 hodin a funguju, ale o víkendu to doháním klidně 9. Ale o víkendu si dáme a občas klidně 10. Verča napsala, potřebuji minimálně 7,5 hodiny. Jakmile spím míň, mám celý den chuť jen na kafe a sladký. Líbí se mi teda, ještě jsem nikdy neslyšel, že by někdo to takhle rozděloval na 7,5, že ta půl hodinka už tam taky teda takhle hraje roli. A do třetice napsal David, jsem noční sova, takže běžně spím kolem 6 hodin. Není to ideální, ale už jsem se zvyk. No, hlavně, jestli si zvykl tvůj pupíček a na něm se to neprojevuje.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz. Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Nový tracky. Nový

Tadára. Je to tady, Fine Drive právě končí, máme 10 minut do 18. hodiny. Hodinka Fine Driveu je za náma, díky, že jste u toho byli se mnou. S Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně mě tady za Majkem vystřídá Soňa a její New Music Show. I dneska vyšly neskutečný bangry, tak si dejte ty dvě nabitý hodinky se Soňou tady na Fajnu. Já se budu těšit zase v pondělí od 17 hodin do 20. No a užijte si víkendíček a ve zdraví zase v pondělí, tak za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Straight from the work to the home. Fine Drive. Fine.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů

0: si o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj Fajn Job
0: na tebe čeká právě teď.
1: Na fajnradio.cz.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Je, to je krásná kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: To bych chtěla domů.
8: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.jnointeriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
1: Fajn. Vždycky hot.
11: Vždycky fresh.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
12: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
6: Ekokom.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Back to the hits.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všechno.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
4: Chceš pracovat od pondělí do pátku
5: a mít volné víkendy?
6: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Flex.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh. Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Are you ready, ready?
11: This is Bruno Mars.
12: I'm Olivia.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Best.
15: Music.
16: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Tiësto and you listen to Club Life on Fine Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte?

0: Tiesto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio.
2: House Culture. Čau, já jsem Victor Telagio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.